0: Söser hat das Milena Wojcarec. Seine Agenda ist Söser hat so tödla. Ja, nimm. Gack, da wo ka was hier alle. Was hat just opnio Blanka Wonka psiomne?
1: No, mestem samo djöat na tschio budyshine.
0: Das sind Jens Sarah no psedumskim schekuse ja Japonsen so kuzliwa. Du kannst da kreno Wonka, no.
1: Ja, psiomne, ne, geht da trüchi.
0: Bla der Projekt do busovania, no.
1: Po takim dženca, šak zahají so slepom džasate mezinarodne Dudaku festival a Mirčin Venk je čera tam pobyl, so by zonju kak so tam na tutun vulki podauk přijotuja. Nimo toho je se Mirčin ze s kosmickým vetrom tak menovaných čornych džiru zabiral. A ja nekoci je z čihu jadru ze nic, abo so vodných vobdvobroča dáte konešvarných podaukach, kýž so kovo voko a před svetovými mištostvami kopence takhle stavachu, Nekotre kuriozite vokovo tuto ro je ze zbierau Clemens Schmidt a na speciálne spiewe koho vokovo svetovoch mištostvo zladuje, hižo za nekotre menšine Simon Heduška.
0: Sedom popečech.

0: rade tyž znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je tyż na albumie słyszeć. A runie tohodla je album tak vosibity. Producenča sadžišu na mjezinarodne kolaboracije, a s tým to špieluja, za čo štíš kopajnca stý. Ľudži z celého sveta romadže zviesť.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Po spivách k letuším a letuším koparským mištostvám je se man Hiduška rozpravjal, čo več menšinu do napo, že

0: na Puszewczesie.
1: Srbski rozgłos. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Bez lepom zahi so dženca večer 10. mezonarodny festival Dudaku. Mez druhým vopčila so na ním tež srbski ľudový ensemble Dujarios Grodka a Kapauer Popsorben. Leca je svedženska vuka pši starý šuli, dokež trebachu nový areál. Nedželu počine ako jeden z veršku svedženský ča od Slepianskej cirkve přes ves na svedžensku vuku. Mezonarodny festival Dudaku ve slepom vodmiva so jenož kožde 4 leta. Spešovanske tovarstvo Srbsko muzeja podpiruje Srbski muzej vodnetka ze spopriancami spočnice, kajž tovarstvo z Džili su sedali tam ve fabrice poprance ze srbskim a nemskim postrovom Sotovič. Z dobom su je ve srbskih barbach podpisat stali. Je to malý vikuanský experiment, na kotrž je sotovarstvo zvážilo. Popriancový jeko, jako svodky postru, je ve Srbskom muzeu s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. V okres Zorilc dostane přichodne 4 leta celkone 1,5 milionu euro od Sakského knežerstva za investície do infrastruktúry. Kaže v okresne Semik ve Zorilcu deletne rozsudžiu vúživaja peneze ze Sakského fonga předovším za zanirovanie šulu, mez druhým za gymnázii ve Lubiu a Vukubansko šulský centrum Zorilcu. V obsamknu je si mi k nimo toho, zo ma zorovský vokry svoj management zaškýt klíme dále vést. Srbská ráda dživa na novelirovaniu Braniborského srbského zákonia. Kaž rozpravia delnosrbský rozvoz RBB, přinže potreba za zmeny ze šelakých stron miestrujem ze srbských institúciu a od srbských samovitých kaž tiež zvolbno vúbierka za srbskú rádu. Hač to sreč Julia chceža Braniborskému kultusovému ministerstvu předpoložiť svoj dživový stav za prvne juristické prúvanie, rekne člen rady Mito Nowak na zajšvém posedženiu Srbskej rady Braniborskie. Budeské nímsko-srbské ľudové dživadvo je čera do 30. sezóny letno dživadva startovalo. Za predstajenia inscenácie Špuk von draußen oder Karasek Schatz sú ešte jednotlivé zbytné kartky na predajn reka z dživadva. Za rú je režisér Lutz Hillmann NDR-sku dživčacu sériu Špuk von draußen do Hornej Vúžice přepoložil a z Karaseku i Baju zjazal. Inscenáciu pokazá NSLG hač do konca júlia ešte 34 razu na dvorie budeského rodu. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače potom požišo tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Strach lesnych vohyňu přibíra na severu budeského okresa Knežišno 4. a s tým předposledný varnovanský skoženk. Živé sliebrote stupa dženca na maximálne nešto nad 30 stopnými, júce a nedželu celé podobné temperatúry a potom milí tež s nevedrami líčiť.
3: Bez vôľkých hačenio môžete so dženca do piatka podať štobu jesputuž.
1: Srbský rozvoz.
3: Když máte niečo na útrobie 0591 7 400, to je naše číslo 4 menšiny po napú 6 Čech.

Apropos Sakovi, nič se do míčinu po napolče z Čeche. Dobranie přeje Sapský rozvoz. No, to môžeš tež přírodu zcíba tež derie čuť. Tež ze zážného nalieča hižo, tež potom prinie kvietky k čeja a potom môžeš tam svoj nos tyknič a tak to netko dále tež dže. No a netko minúce za synom vonia vonka. Zo či prinie sú hižo tež špilnie syno džibali druze hižče so do synovoch žňov podať. No aj a nimo toho, pla nás najmenša doma, kivie je tak riniek čeja a tež vonie ja celé tajky mive vojn. No stano mače vy tež najľubší vojn, chcete nám mi to prajč, potom napísajte to rád ľubie, přes náš čet, vosomínčinu po napu šestčich. A tajky mive vojn je tež vojn čerstvého kofeja ráno v rajnšej šalce. Dobrá, nevšie je srbský rozvoz.

to išto, što ih može će doživjeti. Dženca večer votevja 10. mjezinarodny festival Dudakowe slepom od večera 60. Rika tam Dude a pšečeljo. A tam doživiče tež samski ludowy ensemble, kiž tam vstupi. Potom tež například skupina Popsob a jutce maja od popodniacioch program Hučbu a zabavu za dječi. A tež ve Kočinje tam sveča nohoja toh cedža vezo z tak mjenovanej Asparagus Open Air Party svečič džencaš započnje 19. junija z sličnimi postnicami a jutce potom sobotu Asparagusova party dž tež přenošuja večo přes public viewing ru Nimska přečivo Elfenbein küste potegims, če tam tež vutrobne prošení. A vosebje, če prošení, potom tež jutce do poudnia po připoudniu na volejbulové turnier mjestom hižo 5. Kočinjanský modžinský klub přeprošuje a to milí na najpožišo na pout jedný tam byč námiestnie na volejbalnišču start bude potom po připoudniu jeny potajkým 5. volejbalové turnier Asparagus Open Air ve Kočinje. No hej, a potom poladáme dále do Kulova. Ve Kulově je jutce svojbne a tovarstvoje svedžin na terénie šulje. Mies druhým zmija tam rejovanskú dživarničku a blido tenisové turnier. Tam tiež zmija. No hej, a Lubovario koni, koniaceho športa, smidža so veselič na elegantne zapšahy, tam tiež vopkejčbovač ve Grosčicach při fulkec hurce od jucišeho.

0: 5 minút do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Júce je poučas. Zauhu cvunca. Nimsce zomozonenvende. Bude to najdlejší džin leta a s dobom tež najkroča noc. Pod nedžele budu noce zase krok po kroku dlješe. Potajkým, prinja pojeca leta je nimo, a druha so započne. V športče je to husto du možnosť vo trajnišča delehič. So trošku vočerstvič, zmierovač a jednore trošku časa za sebe mieč. Vopstej potajkým možnosť na prinju pojecu ročo zladovač a si přemyslič, što je so poradživo, što nie je tak bežavo a što môže my znač zmenič. Zo druhý počas lepe beži. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so v přestavce abo v učasu svoja jimač a mojim soborajarjam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežavo, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepje poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne, vo zmylkach přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v přichodných dniach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje pouleto vrúčo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so znovu energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobraj Štefan Cuška Malink ze Slepoho, venadoku a samovitosti serbského evangelského vosadného sviazka. 4 minčiny do 6 je.

Bitch, bo šestřich, svůj bo pravý džedále. Kristof Mikvaušk, zpívá rádi slyšané vůz ve serbském rozhlasu. Veronika Zahodníková, moje ruce a Hanka Rilce na vodný muž, abo ty.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Tu sme. To vun je.
0: Nevidžu ničo bagaro. Ničo napadne.
1: Dola nakladné auto, tamle je znamieško.
0: Tam ste i jenojš, zo nesmieča tu auto, ki su češe hať si a pol tony prekiječ.
3: Celé prave, dokež mu som most sypneč.
1: Ale my ju netko obnoviame a potom bude šitko zasa poriadku.
3: A celé prave, Mišova, moste drbia džeržeč.
0: A džeda svoje tvarske džile v odkvadu?
3: Aj, Juli je nedam pastva. Tuto ne ponže.
1: Kajž vupada? Mamo publikum?
0: Ach, miešava. To su krúvy. A krúvy naušoladaja, što i so hýba. Tamle preky je miestno. Tam svoje platy odkvaduju.
3: Dobre me poladač, hať su z Čejžore hišče krúte dosť.
1: Šo? Dobre sa obnovič su nám prajili.
3: No, da, potom vieme, što máme činiť.
1: Nakladné auto, nic dole.
0: Ach, tu jenož svoje klaty od kvás.
1: Ale most.
0: To však bunže.
4: Jej, no to nie. Most je zasypnil a ja.
3: Čepi, pak ty ešte hodle dobiš přes most ječ, když tam stojí, zo za tebe neje.
1: Nitko jac ječ nemožeš nakladné auto.
3: Ach, a nitko doby mi tež ešte nakladné auto z ryky vúčaneč.
0: No, znajmenša netrebaš most viace vod tvarič.
1: Ale nakladné auto, ty cíš me vodže.
3: Dere, že je to jenož malá rička.
1: Ale tyž malá rička auta mne tu je. Oni to nás zelzavia.
0: Oh, nie. Nadžio mne tak spiešne nezelzaviu.
3: Čo ničo nepomá. Jako prenie, drbime če tam vúčaneč. Mišova, přiviaca mi prosu raz poujac.
1: Ale ráde. Most je zasypnul, tra-la-la-la-la, nakladné auto leží ve vodě.
0: To nie je žodné.
3: Dere, a nitko sa poriadne napína nakladné auto, zo zrybie zase von přinžeš. Nitko ešte raz.

To su si organizatorojo tla ju mamali, hač tle tam dostanu syno, abo lepe prajene, haj te synove žnie zis rajnišča, lepe prajene zis vubedžovanišča. V Krosčicach při Fulke Córce no su tam čera šodere zvobročeli. Junus je tam zastava, sem nuc přijma kus vožni išče bie, když dženca romadže to išče raz vobročiče, môžeče votvozič, tak zo sujúce potom elegantne zapšahy tam popuču. A to, im tie špalce tvoči, čako konc týdženia, že tam vo titul Sakského mištra, abo Sakské mištarky. A to ve vodženiu zapšaha, júce ráno v osmich, zahaja tam prúhovania ve dresúrie a krutko potom ve jezdženiu vokovo kielu. Všetko bude hađo júcišho deres prihotované, tak zo subvonine rune a zapša je moža tam elegantnie dokoła wokoło kielku dojeć. Sedominčinou do napół sedmich je.

0: Geh na pustet mich.
1: Serbski Rozwus. Pojeste. W studiu Blanka Funcela.
2: Bez lepom zahaji so dženca večo 10. mezonarodny festival Dudako. Nimo Serbsko ludo ansambla vopčila so mez druhým tež Serbska revanska skupina Smerčaca, Serbski folklorne ansambl Slepo, Dujario z Grodka, Kapova Popsorben a skupine z Polske a Česke. Leca je svedženska vuka pši starej šoli dokestrebachu nové areál. Nedženu počenje jako jeden z veršku svedženski ča od Slepjanske cirkve přezvies na svedžensku vuku. Mezinarodny festival Dudako Slepom vodmiwa so je nožko ižde 4 leta. Spichovanske towarstwo Serbsko muzea podpiruje Serbski muzej wotnětka s popriancami z Počnice. Kaž towarstwo z Džili su se dali tam ve fabrice popriance ze serbskim a němskim postrom z Hotovič. Z dobom su je ve serbskich barbach popisač dali. Je to małe wikuanski eksperiment, na kotryž je so towarstwo zvážiło. W okres Zorelc dostane przychodne 4 lata cyrkony 1,5 milionu euro od Saksko-Kniežastwa za inwestycje do infrastruktury. Kajsze w okresne semik Zorelcu teledne rozsudziu w używaja peneze ze Saksko-Fonga przedewszym za zanierowanie szulu, miez drugim za gymnazji Lubiu a Wukuwansko-Szulski Centrum Zorelcu. W obsamknu je si mi k nimo toho, zo ma Zorelski w okres svoj management za škit klimy dale vesč. Serbska rada dževa na novelirovanju Braniborsko-Serbsko zakonja. Kaž rozpravja delno-serbski rozvoz RBB, přinže potreba za zmjene ze šalakih stron mestrujim ze serbskih institucijo, kaž tež zvolbno vubjoka za Serbsku radu. Hač to sreč Julija chceža Braniborskemu kultusovemu ministerstvu přepoložič svoj dživu stav za prinje juristiske prúvanie, rekne čvon rade Mieton Nuak na zajšvem posedženu Serbskeje rade Braniborskeje. Na zemu chceža z diskusiju parlamentše a vezjavnosti pokročuvač. Budeske nemsko-serbske ludowe dživa dvoje čera do 30. sezóny letno dživa dva startovalo. Za predstajenie inscenácie Špuk von draußen oder Karasek Schatz sú hišče jednotlivé zbytne kartky na předajn reka z dživa dva. Za ruhe je režisér Lucil Mann NDR-sku dječacu sériu Špuk von draußen do honie v Užice přepožil a z Karasekovi báju zjazal. Inscenáciu pokaza NSLG hač do konca júlia hišče 40 razu na dvore budyského rodu. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače, miestem tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Also stupacimi temperaturami stupa tež strach lesných vohyňu tun přibera. Na severu budeského okresa knežiš na štvorte a s tým předposlední varnuanský skodženk. Živé slibrote stupa dženca na maximálne nešto nad 30 stopnemi a júce a nedelu 3 celé podobné temperatúry zmieme a potom mili tež se s nevedrami líčič.
3: Ještě nedívajte toho pomalu, tyž čopfoty dla tomu, že štít rude. Může tyž mjaknč, když je tak čopfo po takým vomire do dženstvíšeho dňa. Puče jsou svobodné a jeli máte za nás další informácie. Potom zazvonče do Budešina 0591 734 400.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 minčiny po napůl 7.

Tudako festival so dženca započnie a zahají a zahají so tež vulki vesny svedžin v kočinje. Všice so vesela, se doječ moc do maueje vesky při čornym halštrouje. No a ja tam vesna modžina je pšeušo agilna. Tož to je se předevzala dženca večo započňu se sličnými pustnicami po takým, jeli se chcete tam do kočine doječ, potom v oblekče se nekajký kostým. Ja by radživa nic pšeušo toste, abo tež nic převele ze spariku. A potom juce zmeja tam bič volibulove turnier, od napodnjeni mili tam namestne bič, jeni džolus, a večo je potom vulka asparagus party. No a što nesmi tež pobrachovač, kotov pisaneho, potom nedželu. Vesnenjo spriotu jakujš doletnje pisane program, zabavne program, loštne program, a potom vezo tež zes zastaraja vas šit gich jako hosti zis dobre jedu. No a po příchodě stůčce podadáme na další pokyvy do konca týdenia menšinu pod Sibylky na sedomě.

0: ste v obrazu, kotrž prezentuje domorodne towarstwo a sobu skutkujoce festivala slepjanske nauški a tradicije a tež turistiske vosebitosti slepjanskeho regiona. A ešte raz ročo k soboče přez sobotnejší program pojedeš. Ty, Diana? Mm-hmm. Ja přijel vám všim, že netko vylevil v úspěcha a nedělu přízevíš se ty potom live ze svědženského čaha. Tak so může druze po takým naši svuchorio a naše svuchaky tole tež subu doživíč.
1: To bude vůlké doživěně v osobě tež čopfoty dla, když zmijeme z oblekanu serbsku, evangelsku, slepjansku drastu v těch vjacorých spodných sukňách, ale to nevadí, nám se to spodoba, ľubí a nadžijom ne tiež hosťom.

ličo je spúni pahu samo. No, když žive slepo na te cítečí stopňu zalieze, no to dymi. Na čiho mne nedobili, když ladač na lesne vohenie, to by bylo zlým. Tvoj posmiuk, Maria Matzina, spíva ve tuti hodinie, mě sedemi do vosemi. Arijovač môžeče konstičenia na každý pat v slepom na folklórnom festivalu Ludaku abo napríklad tiež v Kočinie, kdež deň sa lične pustnice svieča. A Elena, što ona spíva? Zo je skončne lečo. Posomíčinu posedem ich, kamra.

to sú čeraty ščistce před čeljo. Do turníra startovali na Južnú Ameriku, sú rali, vodajče na Južnú Afriku, sú rali nerozsebne 1-1. A ja doporuču tež raz si vupetač druhých ričných kolegov a si tam napríklad rúna poskač. Ja smerč rade slucham na kolegio Radiožurnál Sport. A to som čerat ešte nila. A som stiovala rú potom tak rec přes radio a nic ve, abo před televízorom. No haj, kak vopísaja potom českých reprezentantov Patrika Šika napríklad, abo druhých kuvancov, kýž tam na Rajnišču, Stejachu. No haj, a to je tiež veselo si naposkač Lukáša Horníčeka napríklad, abo Ladislava Krejčí, abo, no haj, a druhých rajerio samo sovie. Maja tiež potom fachúca, kýž rozvožuje rúm, no haj, a tak to môžete si predstaviť, sú čera mili jednatku vúrunač, to ješ nažel, so im neoporadživo jednatka je im so připrajiva, dokéž je južnoafriský športovc Ciliu Šulci. Haj, bul do ruky, blnešie Šulci, ja miach začišť synom ruku tak kruče začivo připoložil po pravom. No haj, nevedeše tak rec, tiež tak praje dokal ze svojej ruku hin. Ale no haj, tak to je. Jedna stieže na koncu a potekým to môžu doporučiť. Poskajče tiež raz radio přes ranicu a ladajče, što radio žurnál Sport vúseva, když přichodnému razy česká vúbranka reprezentanča. Mienu ja ich vústupia. A vo sebie nastúpia. Cimienčine po biedlk na vosomie.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Veslepom zahe so dženca večo 10. mezinarodny festival Dudako. Nimo Srpska ludova ansambla vobdžela so mje s drugim tež, Srpska revanska skupina Smerdžaca, Srpski folklorny ansambl Slepo, Dujarjo z Grodka, Kapova pop sobom a skupine z Polskeje a Českeje. Leca je svedženska vuka při starej šuli, dokelž trebachu nowy areál. Nedželu počenje jako jeden z veršku svedženski ča od Slepanskeje cirkve přezves na svedžensku vuku. Srpski rozvoz dole live přenese. Spichovanske towarstwo Srpsko muzeja podpiruje Srpski muzej Votnitka s poprjancami z Počnice, kajž towarstwo z Džili su si dali tam v fabrice poprjance ze srpskim a nimskim postruom Sotovič. Z dobom su je ve srpskih barbach popisač dali. Je to mały wikuanski eksperiment, na kotrše so towarstwo zvaživo. Popriancovi jeho, jako svodky postru, je Srpske muzeum s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. V okres Zorelc dostane přichodne 4 leta cirkone 1,5 milionu euro od Sakského kněžostva za investície do infrastruktúry. Kaže v okresne Siemik Zorelcu teledne rozsudžiu vúživaja peneze ze Sakského fonga předuším za zanirovanie šulu, mies druhým za gymnázii Lubiu a Vukubansko-šulský centrum Zorelcu. V obsamknu je Siemik nimo toho, zo ma Zorelský okres svoj management za škyt klímy dále viesť. Srpska rada dživa na novelirovaniu Braniborského srpského zákonia. Kajž rozpravia delnosrpský rozvoz RBB, přinže potreba za zmieny ze šelakých stron mies druhým ze srpských institúciu, kajž tež zvolbno vúbielka za srpskú radu. Hač to sreč Julia chceža Braniborskému kultusovému ministerstvu přepožiť svoj dživu stav za prvne juristické prúvanie, rekne čvon rady Mieton Noak na zašvem posledženu srpskej rady Braniborskeje. Na zimu chceža z diskusiu v parlamentče a zjavnosti pokročovač. Budeske nimsko-serbske ludove dživadvo je čera do 30. sezóny letnjeho dživadva startovalo. Za predstajenja inscenácie Špuk von draußen oder Karasek Schatz sú hišče jednotlivé zbytne listčiky na předajn, rika z dživadva. Zaruje režisér Lutz Hillmann NDR-sku dječacu sériu Špuk von draußen do Hornje Vúžice přepožil a z Karasekovi báju zjazal. Inscenáciu pokaza NSLG Hačtokunca Julia hišče 34 razu na dvore budeského rodu. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež, na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, na strach lesnych vojenu tu nitko v oprodže přibira na severu budeského okresa Kněžižno 4. a s tým předposlední varnuanský skodženk. Živé slebro stupa dženca na nešto viaca 33 stopňu a celé podobne bude potom tež kunst tydženia potom mili tež se s šelakými nevedrami ličič.
2: Na pučach je tak daleko šitko poriadku, šitko vo mire beží bez hačenia 4 minúty po na pół 8.
0: Srpský rozvoz.

0: zo drugi počas lepe beži. Raju sam volejbol, a jako kapitán mam tež nadawk, so v přestavce abo v účasu svoja jimač a mojim soborajarjam poky vydač. Vo sebe, tež nie tak bežavo, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepje poradži, nemôžu vie zagarantovač. Ale je vážne, vo zmylkach přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v přišadných dniach jednu přestavku, v kotrež môžete na prynie pol leto vrúčo zladovač. Snač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pojce leta podač.
1: To praje Štefan Cuška-Malings slepo v nadavku a zamovitosti Serbského evangelského vosadného zvjazka.

0: Vedro.
1: Svunco, vita vas, dženca, pšes, cvi džen, vod ranja, hižo. A tak bunže dále, hač do večora, 23 stopnio dženca v absolutnej špice. Večer pak dobíme so tiež na lečné rímania nastajíč. Tak tiež júce najprv raz vostanie pomročeno, nečívajce toho, temperatúra stúpa tiež na 31 stopňov, tiež tu sú lečné rímania připovedžené, rune tak, kajž za nedželu, když se s plným svuncom. So hižo do dňa podáme 31 stopňov tiež tam v maximum malni špice. No a do příchodno týdženia so vůlce nevokvodní, ty šličné rýbania sú přece zase připovědžené. Nětko pověstče ze Střešťan.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na naši tvárnišču.
3: Tu sme. To vonie.
0: Nevidžu ničo bagaho. Ničo napadne.
1: Dola nakladné auto, tamle je znamieško.
0: Tam ste i jenojš, zo nesmieča tu auto, ki su češe hač si a pol tony prikiječ.
3: Celé prave, dokež mu som most sypneč.
1: Ale my ju nietko vobnovjame, a potom bude šitko zasa poriadku.
3: A celé prave, Mišova, moste tobia džeržeč.
0: A džeda svoje tvarske džile v obkvadu?
3: Aj, Juli, je nedam pastva. Tuto ne ponže.
1: Kajž vupada? Mamo publikum?
0: Ach, miešava. To su krúvy. A krúvy naušolada jaž dojso hýba. Tamle preky je miestno. Tam svoje platy odkvaduju.
3: Dobre me poladač, hať su z Čejžore hišče krúte dosť.
1: Šo? Dobre sa vopnovič su nám prajili.
3: No, da, potom vieme, što máme činiť.
1: Nakladné auto, nic dole.
0: Ach, cu jenož svoje platy odkvás.
1: Ale most.
0: To však ponže.
4: Jej, no to nie. Most je zasypnela ja.
3: Čepi, pak ty ešte hodle dobiš přes most ječ, když tam stojí, zo za tebe neje.
1: Nitko jac ječ nemôžeš nakladné auto.
3: Ach, a nitko doby mi tež ešte nakladné auto z reky vúčaneč.
0: No, znajmenša netrebaš most viace vod tvarič.
1: Ale nakladné auto, ty cíš me vode.
3: Dere, že je to jenož malá rička.
1: Ale tyž malá rička auta mne tu je. Oni to nás zelzavia.
0: O, nie. Nadžio mne tak spiešne nezelzaviu.
3: Čo ničo nepomá. Jako prenie, drbime če tam vúčaneč. Mišova, přiviaca mi prosu raz poujac.
1: Ale ráde. Most je zasypnul, tra la la la la. Nakladné auto leží ve vodě.
0: To nie je žodné.
3: Dere, a nitko sa poriadne napína nakladné auto, zo zrybie zase von přinžeš. A nitko ešte raz od spočatka.

0: Dudakowe zvuki a zvuki dudo přes cały konc tydzenia vočenca večora hač do niedzele sú svyšeć veslepom. No to môžeće so na krásne zvuki veselič. Šako je to išto skupinou přikvatavo svedzinský čas zmeja tam niedzelu. No haj a jedze a piče. Tež zmeja dosť, tež žone nepelic statoka so vo dobre a svodnú poječ tam na svedženišču postaraja. No a što je hišče šitkolo, smečin venk je so naprašoval.
1: Zoby moa slepom pjatk večo takle klinčeč, ščerči tam netko hišče takle. Jevišťo na tvarič stane staječ milinu kvašč krótko do festivala maja pomocnice a organizátorki vokovo Diane Maticoveje, regionálne rečnice župe Jakub Lorenzaleski hišče rúce pône dživa.
2: Chceme svedžinsku ležovnosť hišče vupišič a tež stejnišča za ječ a piče maja so hišče přijatovač. Sme tež čestne vrota za zakotvili. To chceme netko tež stajič.
1: Niedže 25 osobu so do a za čas festivala vúšo stará.
2: Podpieru pri přijotách dostávame od Slepenskej gmeny, domoviny a od našich tovarstvov v osadze. Direktne za čas festivala podpieruja nás mnoze dobrovoľní pomocnice ze Slepenskej osady, napríklad pri svedžinským čahu alebo pri zastaraniu v opetovaju.
1: Dokež odmýva so medzinárodný dudakový festival jenož každé 4 leta, nemôže so přitom tiež na zaraté rutine spúšťať. Tak odmýva tunraz festival prvý raz na vúce pri starej šuli.
2: Vúžadanie je stajne zaso svedženišťo. Dokež je to každý raz hinajšie, doby so každý raz znova plánovať. Lieca je tiež zastaranie s milinu a vodu vúžadanie, dokež je svedženišťo väčšie hač hevak.
1: Program je zaso mešenca znatého a nového. Znate, haj samovieste veršky viezo svedženský čar nedželu jednačich od Slepianskej cirkve k svedženišču. Tam so sobotu šun program odmije. Miestrujem ze severno-nemský skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho sú program lieca rozširili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lieca hižo 5 koncerte odmije. Tak napríklad od večera 9 koncert ze skupinu Pop Serbia.
1: A tež skupina serbského ľudového ansambla ze svojím programom Dude a všečeljo hižo piatk vstupí. Ním miešeja folkloru a popovú hudžbu a Dude s neušednými partnerami kajž alpským rožkom a fujaru, štož je slovakská pastorská piščavka. Prejede hač pak smedža voni večer na svedženiščo, sluša tute v šichodných hodžinách najprede hišče dživačarjam.
0: To išto dživa im išče do ruku, lada predahač potom v opravče denca večer, ponže vulke hesovanie Dudakove festival do horceje fáze. A všice so veselíme na dobre vedro, teme zmejeme. A dobre zvuky, česač po napodživeči.

Du, der Kohl Festival, Jens Savitsch, Sobotori. Weg, Gottschinje, dam dich, wo bist du, ja, so den Zawohnjo, we Wobere, adisch, chcete so dich do Kostima chissen, najlepe nidje nisch to, stoch, ma najbruch, da ma ja lichne Pustnice, potem so sumili, weuse dich Pustniski, bo, je to nikas dobre Tradizio, aber pra druhe letom is das dahin, no, lichne Pustnice. No, ja, potem jutze, dam zmea dich, wichorrehe, a stuchze, Pschipodla, tež ladač, na Kopajncu, na Ru, Nimska, no haj to može če jutce tam na Vulke Pfachče se tež vobladač. A nedželu je potom koto pisaneho z svedženskim programom vjesnano trochovač tam može če, a vo sebje, to so mi pše co ljubi, je besada Rijana. Potom poladame do Kroščic, při fulke córce, môžete od jucíšeho rania elegantne zapša hýbobkejčbovač. Tam sú menúce Sakske mištostva a Sakske mištostva a mištorky chceťa tam vúhodnočiť ve vodženiu zapšahu. Od rana 8 hižo, to bude po temperatúrach najlepšie časy prúhovania tam hižo započnú, to najprv raz ve dresúrie a potom oni jezdia vokovo keľu. A ve kultúrnej záhode ve Budešine doživíte júce večer na povosmich za lonovú hudžbu, to ste vútrobne přeprošení. A Serbský ľudový ensemble prosí nedželu na dalšiu letnú galu rejovanskeju skupin Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia, najprv raz popudňu cioch a potom ešte raz na večer pečeš.

Futre jako dochýžo prosný nebyli, no nieko trošku lie. V minenoch dniach hýžo kúpačiu so s přečelemi zetkav a snano je to tiež možnosť přečele zetkač. Sámske šúske tomasto menujce má ešte 5 svobodných miestnú za prosnínske livo ve vodových Hendrichecach a to od 17. do 6. a 20. júlia. Dež mače by doma brínošť modinu, kýž so za to horí a moa so horíč, potom oprašiče so spíšne pši snedaniu abo na nepoždišo konc týdženia a pšizjevče so pola srbského šulského tovarstva. Potakým sú ište svobodne miestna za prosínske livo ve vodových Hendrichecach.

0: Dedom je peč do dživičich.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Štefan Cuška Maling ze Slepo.
2: Jutce je poučas. Zauru cvunca. Nimsce zomozonenwende. Budže to najdlejší džin leta a s dobom tež najkrótša noc. Pod nedžele budú noce zase krok po kroku dlejšie. Potajkým, prvá polovica leta je nimo a druhá sa započne. V športe je to hustodu možnosť vo trajnišča delehiť, so trošku vočerstviť, zmierovať a jednore trošku časa za sebe mieť. V obstej potajkým možnosť na prvú polovicu roča zladovať a si přemysliť, što je so poradživo. Što nie je tak bežało, a što môže my znać zmienić. Zo druhý počas lepie bieži. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so we přestavce abo v účasu svoja imać a mojim soborajariam poky vydać. Vo sebe, tež nie je tak bežało, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepie poradzi, nemôžu vie zagarantovać. Ale je vážne, vo zmylkach přemyslovač a spytač, co polepšič.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsenky házou.

0: Veri, že naša sarska riec zabiera sa Mária Ilikovská-Winklerová žinca sa všakými verbami, co a kak neco cenime. Lec malcne, abo pomovem, mecne, abo zľaška, naša dolna sarska riec môže to riedne ugroniš. Naša autorka, jo se zase obšašova našich sarskych výsenáriov, ako pejedajú sarsky vedmavego, a veni sú jej dali za šake cynitosť či príklade a šake rozkvadli. Žinca pežo vo vedu.
1: Gaš se mecne pada, placa dešť do okna.
2: Gabžo se vegin padaš, pötne sa do to gluska.
3: Jo, gluska, jo. Také lio se a praska.
1: Vence se gluska, mecne placa. A zimie gažne i takým rozplaca se snieg. Žiši majú veliku fantaziju, gaž grajkaju, nie trebaju viele. Napríklad chytajú kamušky do vedy a se jaselie gašty gluskajú. To jo kradu slyšaš.
3: My sme to také gotovali, gaž sme také svižné platky mieli, kulovate. Ven sme kamušk, tú platku, kulovatu, chytali na tú vedu a penio raz se hešči zvignú a druhý raz a češi raz.
1: Perras jo kamušk skecil a pen jo se petglusnul a nej byl věcí vížiš. Jo padnul na dno.
3: Petglusnuš, jo, petglusnuš.
1: Małe žiši nedejali pak tam při veže sami grajkaš. Vaci ještě glusnu do vedy a se zaleju. Što byli raz v gerach, tam nej veda gniła, ale běže mal s nej z gery dołoj, a přitom gluskoco. Abo čurkoco.
2: Tak jo, gluskoco.
4: Gluskoco, glukoco gonime.
1: Gluskoco, glurkoco, čurkoco, mieniej abo laščej, šišej. Reka jo v gerach gluskotata. Čekegaš nalievam vedu do kany abo do zberka, veda gluskoco.
3: Glura to je pen vilje, a gluskoco to je pen mini.
4: To tyke gluskoco dučive te kane pen ta veda, gaš to dolioš. Gluskoco, glukoco gonime me.
1: A to gluskotanie, ten gluskot, jo tyke tere slyšaš.
0: Jo gluskota tu vedu betrebali při také gocoše. Zajemné slovka sú nám žínca zase rozkvadli naše vysanárie. Žínca z tej otoce byli na pomec a na fortu a z mesta a Bernard Natke z Nuje s Alfred Kacmarik z Prijavoza a Frucok Šamar z Trénova. Dalšný přínos k rieže naša sarska riec slyšiš zase za dva týždňa. Tam píše Dani, ešte vo vedu, ale za to má autorka za vás druhé svoka, dajša se přechvátaš.
5: Ty robíš moje matce robíš ty. Ty dračíš moje čuje dračíš ty.

0: Dnes vyše Janove chršebuzu nintokon stuženja, serske amjaze narodne dude budu sušaš slipem, žinca se vytvorio ten žasote festival dudako ve serskem kulturnem centrum ve slipem, jacore zigar šestčih ustupujo serski ludovi ansambl, pen žadali stujarskiju muziku a s koncertom kupki pop zorben, vyče budu pen vytmenjate mjaze narodne program, a co niže Luce Stanion, to vám ulicuje sobu organizatorka Stefanie Bierholdojc.
1: Niedziela započína so na počesačích se svědčinskými kemšimi v evangelské církvi v Slepom. V jednačích vodmeje so svědčinský ča s niedže 400 vobdželenými. Start je při církvi, že přes mirovu druhu a lipovu půjč k svědčenisču. V občelini su pěstovanje tovarstva slepjenskeje vosady, skupiny spulckeje, českeje, maroka a bohaskeje. Programy započnu so od 12. Niedzielu vystupiti tež serbski dzidžacy ansambl, kajž tež smerdžičanska revanska skupina.
0: Ja zawieszcie burzę, tak rydnie słyszasz gościnaria tego festiwala, a to ja serski folklorny ensemble, slipo, a ten słyszysz ninto we serskim programie. Wielu jasela!

Noa cerkona šula z prvja nysa v Gokojcach, stojžinca plana sve fokusu, pobituju tam tuchelu sersku ucpu a kak to ugleda ve přijdúcem šulskim leše, to žinca plana svišešo. Našom aktualnym telefonáše pijedam s retarijom, joko doživješo na jajnskem retovanju nežilu ve kezlem. Pekledňome do novega udaša magazina Vúžica Víče jen vyžišo ve RBB televízii, jo, a z vami, ľubežíši, co me zase zachopíš.

0: Całkona szula z prewia nysa gokojcach jo nienusza szula w okresu, tuchelu wena mecnie wabi za to, aż się jeszcze wieci ukniko przyzjawio. Przyducem szulskim lesie bużo mieć predny jadnaste letnik, a z tym predny letnik kęczymy, że na szuli cynisz abituru. Serska abitura pak nepere nebužo, veci ve moj kolega Gregor Klim.
1: V bližšem času nebužo žedna serska ucpa na nove celkone šuli Gokojcach. To kroni šulski decenent v okresu spreve Nysa Michael Koch. Cora nakšomja casnikarske konference jo rozkvat a štuholu teke žedna živova kupka za serščinu neo, nemski AG. Ceptarka, ako jo ju navedovava, jo tuholu starešinskim casu. Kaž se roši jokšie nepere toštu AG dali viasč, regulárnu sersku ucpu Gokojcach viži Koch kritisky. Ta by była za dolnoserski gymnázium v Choszebuzu konkurenca.
2: Wenn wir hier eine zweite abiturführende sorbische Klasse anbieten, dann kommen wir in Konkurrenz und diese Konkurrenz wollen wir nicht, weil wir natürlich uns der Verantwortung bewusst sind, dass das niedersorbische Gymnasium erhalten werden muss.
0: Problem jo, ako přeci brach serskich zeptarjo, na dolnoserskom gymnázium je jo dla togo južo lícpa vítaj úkniko krádu vetebirava, informíro jo Choszebuzský státny šulský amt. Koch se nážia, až skoro dostanu predne absolvente nového zeptarského studiuma za serbštinu na Bramborskej technickej univerzite. Ale to varnujo ešte 3 alebo 4 leta.
3: Kontrollateur.

0: Jajnske rejtovanje ve közlem bužo ten könc tyženja nižilu se zachopio okovo jadnogo s upešnjenim togo svetego Jana medrackove kostym dostanjo vet žočo ako viju čošte redne medre girlande žnjonu konu dostanjo Jan tekes nejrednejšich kvetko s zigarčih zachopio se rejtovanje a pedla Bužo Erik Bivur, serský student Lipsku, pochádá pak z Brko. Erik, to je to moje prvné přašanie. Rýtujoš ve kezlem sobu ako Brkovar. Kak jo k tomu přišlo?
1: Ja južo ako gele som cesto připadla bol, dlatok až moja máš tam cesto připadla, jo?
0: Pomáha ve tom tovaristie?
1: Jo, genau, also mir Marš pomaga v tom tovaristje a jatek. Som zachopio tam luže peznaš a přijašele namakáš a penjo k tomu přišo, ako su mi přašali. No jo, ako njoco šte snaš tek soboritovaš. A jo, ja som pren kdo njoco gotla nic.
0: Vganjeri tu jošo predne raz sobu, a kak vele razu južo sobu getu jošo?
1: Oficijelne jo to me drugi raz ako soboretujo, soboretuju, ale predne raz som jano v Přešegu soboretoval, a to šavje jajnske retovanje napelu, to bužo njento leto sa me predne raz.
0: Azo premiera. Togate genio Laška Vec, k tomu išči přižome neperi raz byš, Svete Jan, to je velika cest, je to také váš cíl, mynden to rovno akle zachopiošo, ale je to ten veliký cíl kůždego rétorja?
1: Also kůžde rétor vie, na kůžde pát až ta velika cest, jo. A ja si myslím, až většina rétorjo sú južo raz Jan Bölli, A te eben veže až to velika cest, jo, ale až to teke vjelgen, vjelgen šeško, jo. Also, te luže všetce so vjaseli, ale pen teke so vjaseli až nicht drugi, so namaka ako to mežo getovaš pen.
0: Neperi raz rétarje togo Jana ščítajú nic, teke ve tom šešeku sú v okolnosti vin gajo figura, ktoráž přinioso pôdnosť, nic, ten kvietkový kostým to teke symbolizirujo. Na rétovanišťu pen rétarje jogo spúšťajú na koncu sam jo na rétovanišťu pen zachopio se ta velika göntva zakluku. Co je to vesibne na tom? To rétovanie ga jo teke čachodne nic? To musí se zvúcovaš s konimi.
1: Jo, ale jo přece tak, also nic jano při jenském rétovaním, ale přece jo, mežo něco se staš. Jo, also to bužo pen mene a mene rétarjo.
0: Jo.
1: A pen jano nakoncu, gaš ven cewe sam napelujo. Pön přijdu te luže a opetaju z Kölna šignuš.
0: Z Kölna šignuš, ale to nie ten ciel sú te mödracki, nic.
1: Schau ja, genau.
0: Kus v toga kostyma de pen kluku přinjast.
1: Genau, also te mödracki a vysibnir isch je takrona. Tajo popšauem ten ciel ako še luže ako tam přijdu. Šiemieš.
0: Čo by už raz nieco si mogli vytárgať od toho svetého Jana?
1: Per mrdracko som ten už mogol, jo.
0: A že to nie to láže.
1: Te sú všetci ešte v mém auše a tam je kľúku všinia sú.
0: V auše, to je také dobrá idea. Viele rétarjo leto sa sobogetujú?
1: Kaž ja to nie to pšauje viežim, sú to 12, čo si myslím. Ale Byško nie som si wiste.
0: A beja šo si južo pičku, dokoláš jo taká laška vec, abo si veci jaseli ošo?
1: Obe, also ja veci si bejem viedradla.
0: Jo.
1: To bužo doch vielgen garuce. Bužo ma raz gledaš, ale popšauem sme še dosť trenirovali a jo, pen einfach si vjaselime a si nažijame, až to tak klapujo, ako sme to svucovali.
0: Po takim życzymy. Wiele gluki przy te gönt wir za gluku, by mogli gronisz. My jeszcze raz wespietujemy magazyn troszek na zachopio. Zegar jednego, albo około zegar jednego zachopio tego świętego Jana upyśnisz, pędostanio swej redny metracku kostium, a swoju kronu z nierednejszymi kwietkami. Jo, a pen zegar trzych wytpodnia zachopio rytowasz na rytowaniszczu. A pedla burza Erik Bivur, wun pachada z Barko, a ten künstlerzenia predne raz, tak pschau ja sobu retu jo. Uczobny rzek, wiele wiasela, wiele gluki życzymy.
1: Uczobny rzek.
2: Nedávno jsme byli děti, vůbec jsme netušili.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugerud Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsa.